0: Kývame ubevej sliky od ová večer a Madrigina doplníme už to je svoj jeden refrén. Bože.
1: Naše tesliky.